0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: So
1: fine.
0: Can you feel it? I said, can you feel it?

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Vždycky hot.

0: víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu.

0: Míň vybírání, víc vibe. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Are you ready for this?
1: Jsme Fajn. Jsme Fajn.
0: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Here, literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBron.
7: It's Olivia Rodrigo.

ale nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Vypni výber. Zapni fajn.
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj fajn. Fajn. Slyšíme to dřív.
1: Fajn.
0: Den bez dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn. Fajn. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
6: Music.
4: Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Dobré ráno, čau lidi, já vás vítám při začátku fajn víkendu. Zase máme sobotu 8 hodin ráno, ideální start. Za chvilku si řekneme, co je dneska, dnešní sobota vůbec za den. Pak nějaký informace z Česka, bizárky, budou tady hudební novinky. Však to znáte, jestli posloucháte často, tak víte, jestli ne, nevadí. Společně dneska začneme. A s čím jiným než se super songama.
1: Fajn víkend.
0: Neskutečná Lola Young, jíme si u nás na Fajnu.

Šimonop, Save My Soul. Neskutečný song, který nám dal v 8 hodin a 11 minut na Fajnu. A my se jdeme podívat,

věřte mi, ty si to pamatujou, já sama z vlastní zkušenosti to vím, no ale taky 31 let slaví jeden neskutečný song. Kdybyste řekli, že tenhle banger neznáte, na rovinu nevěřila bych vám, protože minimálně teď na TikToku opravdu frčí. A nebo obecně, já mám pocit, jo, 31 let je starší než já, to znamená, celý můj život už existuje tady na tom světě. A co bychom byli za rádio, kdybychom si tenhle banger nedali úplně, ale úplně celý. To znamená Coolio Gangsta Paradise právě teď u nás na Fajnu. Pojďte oslavit 31. narozeniny tohodle bangru společně s náma. Stojí to za to?

0: Neskutečná i na její deja vu. A my na fajnou malinko přetočíme náš playlist. Dáme si třeba tenhle neskutečný banger. Tame Impala, Jenny, jejich Dracula. Nebo se podíváme na naše Česko jako na turistickou destinaci. I když pro nás je to vlastně domov, tak jsou lidi, kteří sem opravdu jezdí na dovolenou. A samozřejmě nebudeme se bavit o tom, že strašně moc Čechů jezdí na dovolenou i do Česka. To je samozřejmost. O tom se bavit nebudeme. My se budeme bavit o tom, jak moc je naše Česko oblíbený v zahraničí, ale to je za chvilku.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to,

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.

Republic, neskutečný song Need Your Love. A vy samozřejmě na Fajnu potřebujete samozřejmě třeba moje informace, že jo? Například o cestování do Česka. Nemyslím po Česku, o nás. Budeme se bavit o lidech ze zahraničí, kteří milujou naši Českou republiku. Existují lidi, kteří milují Prahu. To myslím, že všichni víme, strašně moc lidí zná Prahu, ale vlastně neví, že existuje Česká republika. Což je bizár, ale je to tak. Jako upřímně a na rovinu, hrozně moc lidí. Jo, Prahu, tam už jsem někde byl, jo, Prague, oh my god, no ale Česko už je nic moc. No ale v posledních letech se to malinko obrací. Prej se lidem strašně začíná líbit naše krásná příroda, kterou máme nádhernou, co jako na rovinu máme. No a začínají právě jezdit například do hor, nebo celkově jenom tak se projít po lese. Já když jsem tohle četla, tak mi to přišlo neskutečný, ale zároveň hrozně krásný, protože člověk si potřebuje občas vyčistit hlavu a jsou lidi, kteří si čistí hlavu tím, že jedou do hlavního města. No ale pak jsou lidi, kteří se jdou prostě projít po přírodě, po lese, někam k potůčku a taky se prostě potom připadají mnohem líp. No a pak jsou lidi, kteří si čistí hlavu třeba díky nějakým super bangrům. No a já tady mám další, který vám určitě hlavu vyčistí. Například takový Luis Capaldi, jeho Survive právě teď u nás na Fajnu.

0: Neskutečný song pro lepší ráno na fajnu. Harry Styles jeho Dance No More. A před chvílí jsme se bavili o tom, jak lidi ze zahraničí hrozně rádi cestují do Česka. A vlastně se Česko stává oblíbenou prázdninovou destinací. No a za chvilku se podíváme, co nejvíc překvapuje právě cizince na Česku. Protože když už sem teda ty lidi přijedou, tak častokrát mají nějaký právě takovýhle šokující momenty, kdy se řeknou, wow, tyjo, Česko dobrý, anebo naopak, no, tak příště už ne. Ne, samozřejmě, budeme se bavit hlavně o tom pozitivním, ale musíme probrat úplně všechno, no, ale to až za chvilku.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne ostům. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
3: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
7: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. Bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
10: firmanazajetky.cz.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.

Todd Earrings. V 8.50 na fajnu. A celkově tady v té hojce probíráme Česko, budeme v tom pokračovat. Zase se podíváme na cizince, jenom u nás v Čechách. Protože prej se naše Česko řadí mezi nejbezpečnější a nejlépe fungující země na světě. No a prej si to my Češi vůbec neuvědomujeme, protože se strašně podceňujeme, říkáme, jak je tady všechno naprd, jak tady nic nefunguje a tak dále, no ale vůbec to tak prej není. Máme tady bezpečno, kvalitní zdravotnictví, dostupnou přírodu nebo třeba spolehlivou veřejnou dopravu, což o Českých dráhách je trošku diskutabilní, ale chápeme se. No ale celkově bychom se prej měli víc dokázat ocenit. No, že prostě není problém v tom, co tady nemáme. Je problém v tom, že my prostě neumíme pochválit sami sebe. No ale my na fajnu umíme pochválit vždycky naše songy. Za hluku do víkend nebo teď Pink Panther zdala následný Stateside právě teď u nás na fajnu.

0: Smithy.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fine. Vždycky ho?
1: Vždycky.

0: Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Fein Weekend Swee Show. Dobrý dopo, čau lidi, já vás vítám při naší druhý společný hoďce dneska tady na Fajnu a já vám musím něco říct, jo. Já třeba si myslím, že o víkendu by se mělo 9. hodině říkat ještě ráno, protože věřím, že většina z vás buď právě vstala, nebo furt jste takový rozespalí. Ano, samozřejmě jsou lidi, kteří od rána stejně jako já pracujou, no ale i tak prostě ta 9. hodina, sice je to oficiálně dopoledne, ale i tak si nejsem jistá, jestli by se úplně mělo říkat jako vítejte při dopolední, chápeme se. No to je jedno, každopádně vítejte tady u nás na Fajnu. Teďkon nastupuje hoďka plná bizárků a věcí, které ani snad nevěříte tomu, že se stalo. No ale o tom si popovídáme až za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby například Dominik Fajk nebo teďkon Florida Good Feeling právě teď u nás na Fajnu.

Rudimental Quality, All I Know, neskutečný song, který nám zlepšuje dopoledne na fajnu. A my si společně dáme talk. Já se vždycky těším na tyhle vstupy, kdy si společně můžeme konečně popovídat. No a protože ještě teoreticky ráno. Oficiálně dopoledne, ale já beru tím, že je sobota, víkend, takže je prostě ráno. Popovídáme si o odkládání budíku, protože já vás možná potěším. Podle vědců, prej, když občas odložíte budík, tak to vlastně není špatně. Naopak se díky tomu prej během dne můžete víc soustředit a může vám to zlepšit i pozornost. Což mi přijde docela neuvěřitelný, protože ve chvíli, když odkládám budík, tak jsem pak taková vlastně trošičku nevyspala, ale zároveň i tak to udělám, protože se mi prostě z té postele nechce stávat. No a teď mě zajímá, jak to máte vy. 724-634-634, odkládáte budík nebo ne a přijde vám to v pohodě, když ho jako odložíte. Do té doby nějaký naše songy, potom si o tom společně popovídáme malinko víc. Například teďko Chemical Brothers, jejich Go, právě teď u nás na Fajnu.

0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

trav, který jsme při sobotě prostě potřebovali. Kellen Stein, vítej mezi náma. No a na Fajnu si přečteme vaše odpovědi. Já jsem se vás ptala, jestli odkládáte budík. A napsala například Zdenča. Budíky absolutně nenávidím, znám člověka, co má jako budík alarm. To pak vzbudí celý barák, ale jen on někdy snad ani neslyší. Ale co budík, když mám psa a dítě? Věřím, že tohle je spolehlivý budíček, hlavně toho super kombo. No ale celkově mně přijde. Nebo viděla jsem na TikToku takový ty super videa, jak vlastně třeba váš mladší sourozenec má budík. Je má třeba svůj vlastní pokoj, ale i tak ty pokoje jsou vedle sebe, no a ten mladší sourozenec, nebo starší, to je jedno, celkově prostě sourozenec to neslyší, no a vy prostě přijdete, vypnete ten budík a začnete se vztekat. A úplně přesně tohle mi připomněla tahle zpráva. Nebo obecně jste se shodli na tom, že spíš budíky odkládáte. Myslím, že přišla jedna zpráva, že ne, ale jinak, no, většinou tak 5x, 10x budíček odložíte. No jo, holc jsme národ, který alespoň krátkodobě chce zlepšit naši pozornost a rychlost reakcí. Ano, tohle prej podle vědců způsobuje odložení budíku. No, ale třeba lepší náladu vždycky způsobují naše songy. Za hlukou Michael Jackson nebo Damiano David u nás na Fajnu. Fajn víkend s Míšou.

0: Český Flash. Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Michael Jackson, Beat It. V 9.30 u nás při Fine Weekendu s Míšou a jdeme si dát další talk. Co by, že nám nejvíc vadilo, kdyby se na jeden den stali muži? Udělal se průzkum, no samozřejmě odpovědi jsou malinko překvapivý, minimálně teda jako pro mě, protože mezi ty nejčastější například se objevila osamělost, menší ochota okolí zajímat se o jejich problémy, nebo třeba, že mají obtížnější seznamování. Tohle jsou takové všeobecné věci, které blbě řečeno víme, protože se udělala i statistika třeba o tom, že právě muži mají míň mečů na Tinderu, než právě třeba ženy. No a celkově mě zajímá váš názor. 724-634-634 je úplně jedno, jestli jste muž nebo žena. Ale jestli jste právě ženy a stali byste se na jeden den muži, jo, tak co by vám nejvíc vadilo? Jednoduchá otázka, věřím, že odpovědí přijde hodně. 724-634-634, napište mi a za chvilku ten talk dáme malinko zajímavější. Do té doby třeba Sombr, Dua Lipa, nebo teďko ne, Miles Smith a jeho neskutečný Nice to meet you.

0: jeho neskutečný song Potential u nás na Fajnu. A my se jdeme podívat na vaše odpovědi. Já jsem se vás ptala, nebo teda hlavně žen, jo. Udělali jsme si takový spíš jako ženský okýnko, ale řekla jsem, že můžou odpovídat i muži, když budou chtít. A otázka byla jednoduchá. Co by ženám nejvíc vadilo, kdyby se na jeden den stali muži? Napsala například Sophie, no kdybych byla muž, tak bych byla trochu ráda kvůli tomu, že bych nemusela dělat domácí práce. Vždycky to dělají hlavně holky a vadilo by mi asi dělat jejich práce a to, že se seznamujou a to, jak se seznamujou. Jinak super, mám tě ráda, Míšo. Děkuju moc. No a upřímně, mně přijde, že v dnešní době už se to malinko smazává, že jo, jasně, furt jsou takový ty ženský práce, mužský práce, no ale prostě, když si člověk neumí vyprat, tak přece nemůže existovat. Nebo celkově umít po sobě talíř by správně podle mě měl i muž. Dobře, jsou takový ty práce, že třeba ne všechno zvládne třeba zvednout žena, no ale nemyslím si, že už je to v dnešní době tolik rozdělený. Seš muž, musíš dělat tohle, seš žena, musíš dělat tohle. Ale chápu point. Zprávy, děkuju moc, Sofi. No a my se podíváme na náš playlist, za chvilku Rugail nebo Justin Bieber, Nicki Minaj. Tohle všechno u nás na Fajnu, už za chvilku.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Aguarachar!

naší Next Generation, Rugel, její Pretty on Paper. Člověk, který neumí jenom krásně zpívat, ale taky umí krásně anglicky, dojíždí u nás na fajnu. A my se společně podíváme na nějaký kočky. Nebudou to kočky v podobě žen, budou to normální zvířátka. Pro milovníky psů mám špatnou zprávu, teďkon budem opravdu probírat pouze a čistě kočky. No a prej, právě tyhle jste domácí mazlíčci poznají špatnou energii různých míst. To znamená, když se chcete přestěhovat, tak nejlepší je tam první pustit kočku, která si to projde, podívá se a celkově, jestli se posadí na nějaký místo, tak to znamená, že tam je energie dobrá, no a naopak, když bude chtít co nejvíc utíct, tak to znamená, že je tam energie špatná. A celkově, jestli vám kočky často utíkají, tak prej u vás doma ta energie není úplně OK. Prej to sice není úplně vědecky podložený a nejsou na to přímo žádný důkazy, no ale hodně lidí právě na tenhle fenomén věří. No a vy se taky můžete zamyslet nad tím, jestli máte třeba kočku, no jestli vám často utíká, tak to může znamenat, že u vás doma to není úplně OK. No ale u nás na fajnu jsou vždycky OK songy. Za chvilku Lady Gaga nebo teďko neskutečný song Self-Ange u nás na fajnu právě teď.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu.

já vás vítám ve prostředku našeho společného vysílání. Je to tak, 10 hodin, 2 minuty, ideální čas na odstartování další hoďky, kdy si dáme novinky ze světa hudby. Bude to i trošičku bulvár, však mě znáte, prostě musíme se i na ty bizárky malinko to bulvární podívat, no ale do té doby naše songy. Třeba Leony, Don't Worry, nebo teďkon Fastboy, Moby, Sophie and the Giants, Last Summer právě teď u nás na Fajnu.

Love Me Again. Song, který je podle posluchačů Fajnu opravdu cool. A my si dáme něco od Ariany Grande, Cardi B nebo třeba Shabuzi. No ale nebo je to jen tak něco, protože například Ariana Grande vydala nový album. Opravdu doporučuji, vůbec není špatný si pustit nějakou novinku a zrovna od Ariany Grande takovýhle hvězdy. No nebo třeba menší oznámení vydal i Benny Blanco, který se svojí manželkou Selenou Gomez taky chystá novinku. No novinek je mnohem, mnohem, mnohem víc. Celkově je vždycky fajn si pustit kvalitní songy, no a my na Fajnu samozřejmě máme na rozdávání. Třeba takovej Joe, jeho End of Beginning, nebo teďkon Alex Warren, Passenger, právě teď u nás na Fajnu.

Summer Than You Know. Neskutečný banger, který nám dojíždí v 10 hodin a 20 minut u nás na Fajnu. No a za chvilku nám zase Zara Larsson trošičku prosvětlí náš playlist. Díky songu Midnight Sun. Nebo to tady rozjedeme, protože bude Sub Focus, song Elevate. Jednoduše, bude tady toho strašně moc. Všechny tyhle songy za chvilku, na Fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
9: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
8: Více informací v restauracích KFC.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

pokus, neskutečný song Elevate. Rozhejbávačka, kterou za každou cenu potřebujete. V 10 hodin a 29 minut na Fajnu. A my jsme začali a budeme pokračovat s Arianou Grande. Obrovský téma, který zase plodí další a další kontroverze. Ariana Grande zažalovala hackery, prej jí měli ukrást nevydanou hudbu. Na jednu stranu si říkám OK, jakože je to point, když někdo ukradne nevydanou hudbu. Na druhou stranu, jak je možný, že se někdo vůbec může dostat k její nevydaný hudbě, protože zrovna jméno typu Ariana Grande, si říkám, že by to opravdu měla mít totálně sejvnutý a celkově ty lidi okolo ní by prostě měli nějakým způsobem hlídat, když je to Ariana Grande, to není nikdo malinkatej nebo někdo, u koho byste si řekli, jo dobrý, tak Ariana Grande, teď, to je tady slečna z Horní Dolní. No zase jako na druhou stranu, člověk se může dostat kamkoliv, ještě k tomu, když je to hacker v dnešní době, už právě s těma technologiemi umí každej, ty konci přijdu, jak kdyby mi bylo 50, ale ne, jako na rovinu v dnešní době už těch hackerů je opravdu dost, to znamená, že jako asi chápu, že se to jako mohlo stát, prej se to stalo díky tomu, že se někdo naboural do jejího zařízení, jednoduše se dostal vedle Ariany Grande, no a nějakým způsobem přes právě tady ty různý napojení se právě dostal do jejího zařízení. Je to šílený, že to je vůbec možný, ale očividně v dnešní době si člověk může dovolit cokoliv a může se stát opravdu, opravdu cokoliv. Stejně jako se třeba může stát, že vám na Fajnu pustíme super songy. Za chvilku David Kushner nebo tečko, ne tenhle neskutečný song. Tedy Swims Bad Dreams právě teď na Fajnu.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Neskutečný David Kushner, jeho Electrified. Nebo za chvilku na fajnu. Olivia Rodrigo, její Drop Dead. Součást jejího nového alba a taky jeden z jejich nejnovějších songů. A my si společně za chvilku na fajnu dáme jedno přiznání, no ale na to si budete muset počkat.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude je fajn. Yeah.

Tiago, Drop Dead. Song, který nám zlepšuje naše dopoledne na fajnu. A celkově náš víkend s Míšou, no a například Tom Holland zlepšil náladu většině fanoušků, protože řekl, že některé jeho filmy bychom radši neměli vidět. No člověk, když se řekne tuhle tu větu, tak to vyzní stylem, že opravdu natočil asi něco zajímavého, ale point je, že prostě některé jeho bejvalý starší filmy nejsou úplně kvalitní. No, po tady té vědě jsem si říkala, co tenhle klučina za svůj život vůbec všechno natočil, no ale prej prostě před Spider-Manem to nebylo úplně OK, což jako mě třeba osobně Spider-Man baví, toho prej Tom Holland schválil, to znamená, jestli jste ještě neviděli nejnovějšího Spider-Mana, doporučuji a možná tam půjdeme i spolu, protože já sama jsem ho taky neviděla, strašně ho chci vidět, no ale celkově Tom Holland je takovej, musím říct, docela super klučík, který vždycky řekne nějakou takovouhle věc a doporučuji celkově sledovat i Toma, protože občas jeho výroky jsou absolutně neuvěřitelný a mega vtipný. Naše songy jsou taky mega neuvěřitelný a spíš vám jako zlepší náladu. Vtipný nebo směšný bych nepoužila, ale určitě vám zlepší náladu. Za chvilku Tate McRae nebo teďkon Another Talk to You u nás na Fajnu.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

krásný dopoledne, 11 hodin přesně, super čas na odstartování naší další společné hoďky. Já doufám, že jste ready, protože například teď bude ženská logika, jednoduše možná někoho urazím, takže buďte na to prosím ready. Se mnou je to hold občas těžký, no ale s našima songama je to vždycky super. Za chvilkou Ava Max, nebo třeba Eva Farná, nebo teďko Miley Cyrus, ženská energie je plně připravená.

Neskutečná Eva Max i Spotify a my tady na Fajnu rozjedeme ještě malinko víc ženskou energii. Já jsem se dozvěděla, že my ženy potřebujeme obecně víc spánku než muži. No je to jednoduchý, prostě potřebujeme víc času na to, aby jsme vylepšovali naši osobnost.

0: Song Pepas v 11 hodin a 19 minut na Fajnu. A my ve Fajn víkendu s Míšou pokračujeme. Budou tady třeba BTS, jejich Swim. Pro lidi, kteří chtěli menší K-pop, je to tady, nebo minimálně tady budou za chvilku. A taky se společně za chvilku podíváme na světový jazyky. Schválně, kolik jich vy umíte. Za chvilku na Fajnu.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamu.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Republic, jejich Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. A to my si společně taky vybereme svůj vlastní paradise v podobě jazyku. Protože já jsem se dozvěděla, že prej strašně moc jich vymizelo. Před bůh ví kolika lety existovalo 30 až 75 tisíc různých jazyků. Ne, ale představte si to, jo, v dnešní době jich existuje jenom 7 tisíc, už to mi přijde docela dost. No ale obecně já mám problém s tím se občas naučit ten druhý, třetí jazyk ve škole a věřím, že těch lidí je taky hodně, kteří s tím mají problém, už jenom třeba s angličtinou, i když v dnešní době už se to malinko jako smetává, chápeme se. No ale kdyby těch jazyků bylo tolik a teď se musíte domluvit i více jazykama, jaký by to byl například pro amíky problém? Jo, ty mají častokrát problém jenom s druhým jazykem, občas i my Češi, co si budeme. No ale obecně já si myslím, že je fajn umět alespoň anglicky. Jo, umíme česky, to umíme v Česku snad doufám všichni. No a aspoň ta angličtina, alespoň něco k tomu, aby jsme uměli rozluštit ty reelska, které nás běhají na Instagramu nebo TikToky na TikToku. A co je vždycky fajn, si pustit nějaký songy, ať už v angličtině nebo i třeba v jiném jazyku. Za chvilku Taylor Swift nebo teďko Z, neskutečný song Clarity u nás na Fajnu.

0: Swift, I knew it, I knew you. Song, který nám byl v 11 hodin a 39 minut na fajnu. A za chvilku rozhejbávačka pro lepší dopoledne, no a pak přijde třeba můj kolega Kuba. Nebo tu bude Viktor Karl, Grey 256, jak vypadá den. Playlisty nabitej, my pokračujeme.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například

0: Roll-on nebo Deo Stick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: My name is Somer.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.
6: Right, babe.
9: Fine.

Welcome Todd, Ill Rings, neskutečný banger, se kterým uzavíráme Fine Weekend s Míšou. Já doufám, že jste si ty 4 hodky užili. My se slyšíme zase zítra, jenom s menší změnou. Budu tady už od sedmi do 11. Dneska se to malinko protáhlo, posunulo. No a jednoduše zítra menší změna, ale i tak neskutečně užitý 4 hodky před náma. Tak se slyšíme zítra, teďka už Kuba. Čauky. Fine Weekend s Míšou.

0: skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: Fajn.
1: Vždycky ho.

Čus, všechny vás zdravím na fajn víkendu s Kubou Kaliánem. Doufám, že jste byli všichni stateční a přežili jste týden, přežili jste ty strašný vedra, co jsme měli. My si za chvilku pokecáme o tom, jaký by to bylo vyměnit si pohlaví, ale ještě předtím si dáme nějaký fajn songy. A tak jo, myslím si, že půjdeme rovnou na to, není čas ztrácet čas. Teď už Diamond David, Born with a Broken Heart. Posloucháte fajn.

0: Sunrise. Fajn Summer
1: Mode. Jeden z největších letních hitů posledních 20 let. Právě teď.

0: Sigma, Nobody to Love, to nám teďka dohrává na fajnu. Máme 12 hodin, 12 minut a pojďme si teďka zahrát trošku na takovýho psychologa. Představte si, zavřete oči, představte si, nebo teda možná je nezavírejte, jestli zrovna řídíte, to by nebylo úplně dobrý nápad, ale představte si to, že dneska večer usnete jako žena nebo muž a ráno se probudíte v těle toho opačného pohlaví. Normálně se ráno proberete a máte všechny záležitosti spojené s tím opačným pohlavím a teď mi řekněte, co by vás na tom prvním dni otravovalo jako fakt nejvíc, co by to tak jako bylo? Pro dámy by to třeba mohlo být, že musíte stát, když jdete na záchod. Pro pány zase, že se nemůžete večer sami nikam projít, nebo že vás každý balí na ulici. Pojďme se nad tím společně zamyslet a dejte mi vědět přímo do našeho studia 724-634-634, co by byla ta nejvíc jako věc, která by vás prostě štvala, nebo naopak taky třeba něco, co by vás nejvíc pobavilo na opačném pohlaví. A pánové, opatrně s tím, co mi budete psát, nebudu radši všechno číst a uvidíme. My si zatím pustíme nějaký fajn písničky, třeba Khalid a Love, Tied Up. Posloucháte fajn.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: Lost Frequencies a Bastille Head Down, to nám teďka dohrálo na fajnu, máme 12 hodin, 21 minut a já jsem se vás na začátku hodiny ptal, co byste udělali, kdybyste se druhý den probudili v opačném pohlaví a jsem samozřejmě moc rád, že byste byli všichni zvědaví, jak vám všechno visí, ovšem to, co vypadlo z mojí kolegyně Míši, to je opravdu, ale opravdu na kriminál, to ani nemůžu říct.
1: Algoritmus ti hodí všechno, my ti pustíme jen

Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: udalosti tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Aguarachar!

0: Drive Safe, Miles Smith a Neil Horan, Drive Safe, to nám teďka dohrává na fajnu. A máme krásných 12 hodin, 32 minut a pojďme si povídat o tom, jaký je to dělat řidiča. Tohle zažila totiž jedna slečna z Karvinska, aspoň myslím, že to bylo Karvinsko, která si objednala z Telegramu řidičský průkaz za 47 tisíc korun. Penízky samozřejmě poslala, ale doklad nedorazil a tady tu slečnu napadlo nic lepšího, než zajít na policajty a říct, že se stala obětí podvodu. Samozřejmě policajti to pěkně rychle vysvětlili, že tohle nebude úplně ončo a že spíš je ona, ten kriminálník, který padělá různý doklady a tak dále a tak dále. No, myslím si, že slečna na to, že byla lína a nechtěla si udělat řidičák, jako my všichni, pěkně dojela, ale hot už s tím autem asi nikam neodjede. A teď už Kalin a Sofian Mešmeš, Pistácie.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.

Brothers Go. To nám teďka dohrálo na fajnu, máme 12 hodin 51 minut a pojďme si pokecat o mistrovství světa ve fotbale. Ale věřit tarotovým kartám, to je jedna věc, jo. Sadit na ně 15 milionů pesos. To už je úplně jiný vesmír. Jenom tak by the way, 15 milionů pesos, to je v přepočtu asi 18 milionů korun. A přesně tohle udělala taková argentinská influencerka Martina Mendez před finále mistrovství světa. Na sociálních sítích viděla, že všechny ty tarotářky a všechny ty Jolandy prostě předpovídají, že argentinský titul vyhraje, a řekla si, jo, proč to neskusit, takže přes kreditku si půjčila prachy a dokonce ani ne ze svých a celou tu sumu vsadila na výhru Argentiny nad Španělskem ve finále. Jenže, jak my už teďka víme, tak Argentina to finále prohrála a Martinka teďka dluží hodně peněz, který samozřejmě sama nezvládne splatit. No a co byste čekali od takový influencerky jinýho, než že se obrátila na svý followers, aby jí dali peníze. No, já můžu říct jenom tohle, s tím, kolik stojí dneska pořídit si dům, se jí ani nedivím, že spolíhá nad nadpřirozený síly. Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Největší hudební hvězdy.
4: This is Taylor Swift.
5: Hi, it's Harry Styles.
6: Hi, I'm Olivia Dean.
7: Sleduj Fajn.
8: Fajn.
9: Fajn.
3: Vždycky hot.
10: Vždycky fresh.
11: Fajn.
7: Fajn odpoledne.
12: You are my best friend.
11: Fajn.
13: Čau, čau, čau, vítám vás z druhý hodince tady u nás na Fajn víkendu s Kubou Kaliánem. Předtím jsme si povídali o spoustu krásných věcech a budeme si povídat i o dalších, třeba o tom, jaký máte návyky ráno stávat a jak se vám to daří s budíkem. Ale ještě předtím si pustíme nějaký songy, třeba DJ Snake a Justin Bieber. Let me love you. Posloucháte Fajn.
7: Fajn odpoledne.

0: Dua Lipa, These Walls, to nám teďka dohrálo na fajnu. 13 hodin, 12 minut, krásná sobota. A mě zajímá, jaký máte vy ranní vstávání. Chtěl jsem se přiznat, že jsem dneska ráno trošku zaspal, nebo respektive ne zaspal, ale dal jsem si trošku na čas. Nebylo by to tím, že bych šel spát pozdě, nebo mi prostě vůbec nezazvonil budík, on právě jako zvonil. Věc je, že jsem ho odkládal a odkládal a odkládal a vlastně jsem si dal víc, ještě 5 minut navíc, než bylo rozumný, a výsledek byl, že jsem musel jako docela dost spěchat. A mě zajímá, jak to máte vy? Stáváte jako okamžitě hned na ten první budík, anebo prostě taky odkládáte a odkládáte a pak všechno honíte na poslední chvíli? Nebo to máte úplně jinak? Máte to nějak vymakaný? Dejte mi vědět na naše číslo 724-634-634 a já se inspiruju vašima technikama, jak ráno vstávat. A kdo ví, třeba přestanu zaspávat. A mezi tím si dáme Felix a jeho Pride. Posloucháte Fajn.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

Pretty on Paper, to nám teďka dohrává na fajnu úžasná Rue Girl z naší Next Generation. Máme 13 hodin, 12 minut a já jsem se vás na začátku hodiny ptal, jak to máte se vstáváním, jak bojujete s budíkem a odepsali jste mi, že máte různý budíky, že máte dva třeba, jeden na 5.30, druhý, tady mi psal pán, jeden mám na 5.30 a druhý mám o 30 minut později, a tedy v 6 a stále stíhám. Taky mi psal pán, že já mám blbý vstávání, protože i o prázdninách vstávám v 6, ale vy mě probudíte, ale v dobrém. Tak děkujeme. Ještě mi jeden pán psal, a to byla nejlepší rada, a za ní moc děkuju, prostě přestaň zaspávat.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky. Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
1: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
2: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
0: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Fajn, vždycky hot.

Summer Mode. Jeden z největších letních hitů posledních 20 let. Právě teď.

0: Ray, Where is my husband, to nám teďka dohrálo na fajnu. 13 hodin, 31 minut, krásná sobota. A já se chci zeptat všech lidí, kteří rádi cestují a mají rádi ty turistické atrakce. Víte, co se dneska dá najít na Google mapách vedle různých kavárny, nebo vedle jedné konkrétní kavárny a bistra? Kočku. Doslova v Sydney v Austrálii se s obyčejný rezavý toulavý kočky stala jako oficiální turistická atrakce. Někdo ji prostě přidal na Google mapy jako místo k návštěvě a lidi na to slyšeli. Dneska má 90 recenzí a hodnocení 4,9 hvězdiček, což je asi jedna z těch nejlepších turistických atrakcí, kterou můžete potkat. Což je prostě tak a lidi tam chodí mazlit, dávají jídlo nebo různý typy, chválí její auru. A víte co, kdybyste chtěli něco takového zažít i u nás, tak nemusíte lítat do Austrálie, kde tato kočka je. Stačí si zajet do Olomouce, kde na Google mapách najdete taky turistickou atrakci jménem Kocour Pátek s plným hodnocením 5 z 5. Takže my jsme ještě lepší než kočka z Austrálie. Prostě naše kočky jsou nejlepší kočky na světě. A zkusím jako říct, že do Olomouce kvůli kočce nepojedu, ale kdo by chtěl, kdo má rád turistické atrakce, tohle je definitivně destinace, kam si prostě musíte zajít. A teď už Ed Sheeran, Azizem, posloucháte Fajn.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: 똥똥 공 상관없어 can I, I 너랑 다 같이 아나 my savior 내 걸어와 또 별도 그것도 날 페이지 I'm past the pain mail now 싸우니 유인지
1: BTS Come Over, to nám teďka dohrává na fajnou 13:42, krásná sobota a my si třeba pustíme ještě tohle. Yes, klasický Harry Styles, American Girls. By the way, věděli jste, že tato písnička vlastně vůbec není o holce, nebo jako samozřejmě je o holce, ale Harry Styles řekl, že American Girl napsal po tom, co se nebo jak se jeho nejlepší kamarádi jeden po druhém žení s Američankama a přitom si sám říkal, že je single a jestli bych to taky neměl teda zkusit. Je to prej jedna z jeho nejosamělejších písniček a je to zvláštní páč, je to docela banger. Tak schválně, jestli to třeba teďka neuslyšíte jinak. Už za chvíli, na fajnu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

0: Flex.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
3: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
4: This is Bruno Mars.
5: I'm Lily B.
6: It's Sabrina Carpenter.
3: Music.
1: Fine.

0: Cameron Whitcomb a jeho Medúza. Máme 13 hodin 50 minut, krásnou sobotu, já doufám, že si užíváte den stejně jako já. A dneska je to přesně 31 let, co vyšel jeden z těch nejznámějších hitů 90. let, Gangsta's Paradise od rapera Coolia. Píseň vznikla v roce 1995 pro film Dangerous Minds s Michelle Pfeiffer a stala se hned prvním singlem stejnomenného alba, takže... Jo, já věřím, že tenhle hit je věc, kterou každý zná, každý si to užívá a my si ji tady teďka na fajnou pustíme a oslavíme společně Cooliovi narozeniny a jeho výročí. Tak jo, jdeme na to, posloucháte Fajn.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: You my little boo thing. Yeah. So I don't give a hoot what you do, say girl. I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like
1: Paul Russell, Lil Boo Thang, to nám teďka dohrává na fajnu, tahle ta pohodička. Máme 13 hodin, 59 minut, a to znamená jediný, naše druhá společná hodinka se naplňuje ke konci a my se po hlavě vrhneme do té další.
2: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
3: Fajn. Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.

Čus, zdravím vás všechny u třetí společný hodinky tady na Fajn Víkendu s Kubou Kaliánem. Máme 14 hodin, jednu minutu, krásnou sobotu, i když máme trošku zamračeno a stále vedro, ale to nevadí, my se s tím porveme, protože jsme stateční. A v téhle hodince se vás zeptám třeba na to, jak vy bojujete se smalltalkem a jak to zvládáte, jaký máte postupy, jak se vyhýbat, nebo jestli se vyhýbáte tímhletím situacím, ale ještě předtím si pustíme nějaký fajn songy, třeba Robin Schulz a Cyril a Sam Martin, World Gone Wild. Remix. Tak pojďme na to. Posloucháte Fajn.

algoritmus ti doporučí vatu. Yeah! Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

Jubel a Niemi Dancing in the Moonlight. To nám teďka dohrálo na fajnu 14 hodin, 11 minut. A já se vás chci zeptat, jak jste na tom se small talkem? Ale znáte to. Stojíte ve frontě na akci, nebo jste prostě ve výtahu, pane bože, nejdej bože, ve výtahu. A vedle vás člověk, kterýho neznáte, oba dva se usmíváte, oba dva čekáte, kdo promluví první, a oba se tak trošku v duchu modlíte, že brzo přijde nějaký extrovert a oba dva vás vysvobodí. Tohle je asi ta největší noční můra každého introverta, ten pocit, že musíte vyplnit nějaký ticho, ale hlava je úplně prázdná, prostě vás vůbec nic nenapadá. Jenže vědci mají pro introverty dobrou zprávu. Podle výzkumu, který sledoval přes 150 lidí, skoro 3 týdny, small talk zlepšuje pocit sounáležitosti úplně stejně. A je jedno, jestli jste introvert nebo extrovert, budete se potom cítit dobře, teda aspoň údajně. Otázka je, jaký názor na to mají opravdoví introverti. Já to asi úplně nemůžu říct, páč s tímhle úplně problémy nemám, ale mě zajímá, jak jste na tom vy. Řekněte mi, napište mi na moje číslo 724-634-634 sem do Fine Studia, jestli máte problémy se small talkem, jestli se mu vyhýbáte, nebo naopak máte zaručený recept, jak z každého small talku vyjít jako extrovert. Napište mi a já si ty vaše odpovědi přečtu a pak se společně zasmějeme, jaký zážitky vy máte se small talkem. A zatím Kygo a Khalid a Griffin, Save My Love. Posloucháte Fine.

0: Duke Dumonton Ocean Drive, to nám teďka dohrálo na fajnu 14 hodin 22 minut. A já jsem se vás na začátku hodiny ptal, jak vy soupeříte se smalltalkem, jaký s tím máte zkušenosti, jaký máte storky. A Robert mi napsal, že je na dovolení v Chorvatsku. Potkal u bazénu chlápka, se kterým vedl fakt skvělý smalltalk o práci, o dětech, takový ty klasiky známe, počasí. Nakonec ale zjistil, že spolu chodí do fitka a že vzhledem k tomu, že se oba dva tomu smalltalku vyhýbají, tak se vlastně nikdy nepotkali. A to je přesně ono, to je přesně ta zlatá věc na tom smalltalku. Možná, že kdybychom ho vedli častěji, tak bychom zjistili, že přicházíme o fakt spoustu fajn lidí a spoustu fajn zážitků. Ale nevím, jak to přesně. Teďka už Sombra a Homebreaker, posloucháte fajn.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdy správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na párty v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, to nám teďka dohrává na Fajnu, 14 hodin, 31 minut. A já mám jednu otázku. Nechybí vám náhodou peníze? V Brně totiž zadrželi zaměstnance České národní banky, který si prej dlouhodobě odkránil penízky rovnou z místa, kde se mají hlídat obvěz jako nejvíc a si takhle přivydělat desítky milionů korun. Česká národní banka kvůli tomu spustila mimořádný audit, jak vlastně dokázal tenhle člověk obejít vlastní tyhle ty kontroly v bankách. A já si jenom říkám, možná je, že jestli vám zmizely prachy ze spořáku, tak to nebyl manžel, co si šel koupit novou PS5, ale byl to prostě pán, co potřeboval novýho bavoráka. No, kdo ví?
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teď už David Guetta, Sia, Beautiful People. Posloucháte Fajn.

0: Thomas Robin, Lucky Photograf, to nám teďka dohrálo na fajnu. 14 hodin, 41 minut. A my máme dneska Mezinárodní den přítelkyň. To znamená, pokud máte nějakou přítelkyni, ať je to vaše holka, se kterou chodíte, anebo je to prostě jenom vaše kamarádka, určitě jí nezapomeňte popřát, udělat jí tím určitě mega radost. A myslím si, že to za oslavu určitě stojí, přítelkyně, ať jsou to kamarádky, anebo s nima chodíme. To jsou prostě lidi, kterých si musíme vážit. Takže utíkejte a napište jim, že je máte rádi. A my se vrhneme na další písničku. Shaboozy a Miles Smith, Blink Twice. Za chvíli na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.

0: Kavárna Perpetuum Mobile, to nám teďka dohrálo na fajnu 14 hodin 51 minut a já mám otázku, mám tady nějaký kouzelníky? Zajímá mě, jestli tady mám nějaký kouzelníky, co furt čekají na svůj dopis z Bradavic, protože pro ty mám dobrou zprávu. Tenhle týden se konečně dočkají, i když ne teda poštovní sovou, ale spíš metrem na Letňanskou. Přesně za týden totiž, 6. srpna, se na pražském výstavišti v Letňanech otvírá Harry Potter The Exhibition. Největší prostě putovní výstava na téma Harryho Pottera, jaká kdy byla, po světě jezdila. A tam můžete teda čekat jenom jako rekvizity, ale i originální kostýmy a předměty přímo z natáčení filmů a dokonce i kousek broadwayský inscenace Harry Potter a prokleté dítě, jestli to teda někdo ještě znáte, která taky získala prestižní cenu Tony, já jsem tu knížku četl a je výborná. A než výstava dorazila k nám, prohlíže se jí 4 miliony lidí ve 12 zemích světa a pokud to letos nestihne, to let nemusíte vůbec panikařit, v Praze zůstane až do 21. března příštího roku. Takže jestli jste třeba nestihli přečíst všechny knížky, ale zajímá vás to, teď je ten ideální čas. A my se taky vrhneme na další songy. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. U nás na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
3: Baby, I love it. I am Bella Kay. Check out my song, I love it.

IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

Wow, já vás vítám u čtvrtý a poslední hodinky společně tady na Fine Weekendu s Kubou Kaliánem. Máme krásných 15.00 přesně venku. Hezká sobota, vysvětlilo nám konečně sluníčko, takže si pojďme ten den hezky užít. A my se za chvilku podíváme ještě na nějaký dobrý destinace, kam byste si mohli zajet a užít nějaký nevšední zážitek, ale ještě předtím si pustíme nějakou pěknou písničku, třeba Lil Nas X Star Walking. U nás na Fineu.

Hoziers, Nobody Soldiers, to nám teďka dohrává na fajnu. 15 hodin, 11 minut a já mám pro vás další tip na dobrý výlet. My jsme si v minulý hodince povídali o tom, že tady bude expozice Harryho Pottera, na kterou máte možnost zajít až do března. A teďka tady mám další takový tip. Pokud vám nestačí obyčejný hotelový pokoj s výhledem na parkoviště, nebo třeba i na moře dokonce, tak mám pro vás tip do Peru. V posvátném údolí Inku, kousek od Kuska, totiž najdete hotel, který visí na skále. A to jako doslova, jmenuje se Sky Lodge a jsou to tři průhledné kapsle přilepené na skalní stěně 400 metrů nad zemí. Uvnitř je postel, kuchyňka i vlastní koupelna, ale výhled máte přímo do propasti na všechny strany a teďka to fakt nejlepší, pokud jste adrenalinovej junkie, tak jediný způsob, jak se dostat do tohohle hotelu je buď vylíst těch 400 metrů po skále, anebo se tam dostanete ziplinu. Akorát u takovýhle hotelu nemusíte očekávat úplně all inclusive. A teďka už Malcolm Todd Earrings u nás na fajnu. Hey!

0: Viktor Šín, Dopamin, to nám teďka dohrálo na fajnu. Máme 15 hodin 21 minut a my si pustíme třeba tohle ještě. Loj a její červený oči, Red Eyes, to nám za chvíli bude hrát na fajnu. Jen taková zajímavost, viděli jste, že Loj se proslavila na TikToku videama o vaření, je to tak? Proslavila se tím, že prostě vařila jídlo a možná bychom to mohli všichni zkusit. Tahle ta songa, která je o únavě a prostě od toho, že už toho bylo fakt moc, tohle si budete moc poslechnout za chvilku na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách?

0: právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Simon Op, Save My Soul, to nám teďka dohrálo na fajnu. Máme 15 hodin, 32 minut a mě zajímá, zkusili jste se někdy zeptat cizince, co si vlastně myslí o Češích? Redakce webu Flowy to totiž udělala a výsledek je docela takový nepříjemný zrcadlo, i když vlastně to není jenom negativní. Jeden respondent to docela shrnul takhle. Češi žijou v ráji, ale tváří se, jako kdyby pořád pršelo, což mi přijde dost accurate. Cizinci si prý hlavně všímají našeho nízkého sebevědomí, třeba řeknete Čechovi, že se vám líbí naše zdravotní, řeknete Čechovi, že se nám líbí vaše zdravotnictví a on poví, no jo, ale čeká se na operaci půl roku, pochválíte bezpečnost, to je pravda, ale stejně tady někomu ukradli kolo. A cizinci nám ale taky naopak závidí náš černý humor. Jeden Rumun, žijící tu skoro dvě dekády, říkal, že český humor je nejlepší na světě. Podobnej tomu britskýmu, což je super. Já třeba v jedný britský hře hraju a musím říct, že opravdu Češi mají podobnej humor jako Britové. Oceňují taky, že se nebojíme špatného počasí a že s dětma chodíme ven a že jsme teda trošku možná zamračený, ale většině si stěžujeme, ale podle cizinců pod tou drsnou slupkou naší je vždycky kus dobrýho a šťastného člověka, který je lojální. Jen si na něj musíme chvíli počkat a to bych řekl, že je přesný. Na co si ale nemusíme počkat, je další songa All Time Low a Black Bear Monsters, to uslyšíte teďka na fajnu.

0: Aloga Khalid, Dive Into Me. To nám teďka dohrává na Fajnu, máme 15 hodin 39 minut. Krásnou sobotu, já doufám, že si to užíváte. A dneska má svátek Oscar, takže pokud máte ve svém okolí nějakého Oscara, tak mu nezapomeňte popřát, řekněte mu, že ho máte rádi. Určitě mu to udělá radost a my se mezi tím vrhneme na další songy. Za chvíli třeba už Jonotus a Dennis Lloyd, Diamonds. Posloucháte Fajn.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.

Chemical Brothers a jejich Go, tato tiktoková hvězda nám právě dohrává na fajnu 15 hodin 50 minut. To znamená, jediný přátelé, náš společný čas se pro dnešek naplnil. My se uslyšíme zase zítra a budu se těšit. Zítra je to v původní sestavě, já budu od 11 do 2 a vrátí se nám naše skvělá kolegyně Kristin, takže se na ní můžete těšit a mezi tím si užijte den a uslyšíme se zase zítra. Ahoj!

0: účtenka poslala na exotickou dovolenou. Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Fajn.
4: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
1: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
4: Sleduj nás na našich sociálních sítích.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
10: Dáš se vrak, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
14: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
15: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
16: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
17: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
16: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
18: firmanazážitky.cz.
19: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Fajn.
2: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Let's get down to business. Give you one more night to get this.

0: co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Hudba,
1: hvězdy, zákulisí.
0: A to nejlepší z internetu.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Fajn.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.
8: Right, babe.
9: Fine.

0: Are you ready for this?
1: Smithy.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBron.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Yo. Dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot. Vždy.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Aguarachar!
9: Vždycky hot.

ξύπνε ως του. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu

0: kuchni Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
5: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
9: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
10: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: This is Bruno Mars.
12: I'm Olivia.
13: It's Sabrina Carpenter.
14: Music.
15: Fine.

0: taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ. Poslouchej Fajn online
2: přes webovky fajnradio.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fajn.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Fajn. Vždycky hot.